Můžeši, prohožali, náhle počal po spolky na nohy. Obličej samou solnou mapu, vybolizoval tři nohy pes.